0: V Rádiu Košice Def Leppard, Let's Get Rocked a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Keďže máme prázdniny a k tomu ešte aj víkend,

0: Také fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Rádiu Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno